Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně v pozdní noci v hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Máme jaro v plném rozpuku, tak si dáme něco písní milostných, ale to jen tak okrajově. Hlavně si dáme Jiřinu Salačovou a sestry Alanovi, protože tato se narodila 14. května 1920 v Terezíně, významná česká zpěvačka a členka vokální formace sester Alanových. 3 minuty hudby, to je taky dobrý.

Jak vzniklo těleso formace hudební tedy sestry Helenovy, to už jsem tady kolikrát říkal, tak nechci vás zdržovat opakováním, ale hlavně teda bych se zmínil, jaký měli ten základ, ten fundament, ze kterého vycházeli. V té době byly velice módní sestry Andersovy, Andrew Sisters, tak si je taky pustíme, ono je to úplně skoro stejný a jak si myslím, tak sestry Helenovy byly stejně dobrý jako sestry Andersovy a naopak Andersovy sestry byly stejně dobrý jako sestry Helenovy. Což takhle hovořit o lásce? Moralisté mohou pozvednout varovně prst a když se o tom jenom mluví, tak o nic nejde, že jo?

A málo kdo ví, a to jsem chtěl jenom zmínit, že Jiřina Salačová, mimo teda studia konzervatoře a začátku v Kýnově pěveckým sboru dětským, tak studovala taky knihkupectví. To je zajímavé, to byla jistě sečtělá. A píseň má tě potěší. To je titul další skladby. Já osobně rád poslouchám Jiřinu Salačovou i třeba Alanovy sestry. O tom žádná.

Když to takhle posloucháte, jako já teda musím, že jo, prostě v tom rádiu, tak zjistíte, že velice často nemá, a jak teda sestry Alenovi, tak Jiřina Salačová včetně, nemá takový ty prvoplánový řachačky, jo, prostě tam je to propracovaný aranže a je to také neobvyklé, podaný ta píseň. Já to fakt se mi to líbí, jo. Já si myslím, že jak Jiřina Salačová, tak sestry Alenovi byly velký umělkyně a Láska opět bude na řadě. Láska se mi vyhýbá, sestry Alenovi, no máme květen, když se někomu vyhýbá láska, to je taky dobrá věc, jak kdy, že jo. Někdo na tom dokonce i vydělá, jo.

Teď si dáme Jiřinu Salačovou solo s orchestrem Karla Vlacha, jmenuje se to, říkej mi to prosím potichoučku, to je notoricky známá věc. Jo, je to taky milostná záležitost v podstatě. Když si představíte, když dva spolu kráčí pod večerním parkem ruku v ruce, dostaveníčko mají, jak se říká, jak říkáme, vyzdělanci, že jo. Tak přece se nebudou na sebe řvát jako na lesi, jo, to je taky pravda, no, je to hezký.

Jinak taky i orchestr Karla Vlacha, jo, to je taky pojem, že jo, to nemusím tady rozvádět. Jestli jste pozorně poslouchali, tak jste si mohli všimnout jednom úseku této skladby. Já mluvím kniha, to je hrozný. Tak jste si mohli všimnout v jedné chvíli, teda by to řekl lidově, docela hezký basy tam. Jako kdyby měla malinko už našlápnuto do bebopu, jo, ale to jen tak ryze můj dojem, mohu se mýlit. Tak ráda tě mám. Jiřina Salačová a opět orchestr Karla Vlacha.

No tak když máte někoho rádi, tak je to jasný, že to není třeba rozvádět notabene v květnu. Já jsem se tady zmínil o tom Vlachově orchestru, extra třídě naprosto. Já si myslím, ne, že bych vám nutil nějaký svoje názory, aby se nedovolil, ale jednoho Vlacha Karla bych tady měl solo. Mnohokrát to už ve Starom psu bylo a já si to nikdy nemůžu odpustit, tu krásnou verzi St. Louis Blues ze začátku 50. let. O to cennější, když víme, jaký hrůzy se natáčely ve studiích Československého rozhlasu na začátku let 50. Přiložte ucho. Tentokrát Karel Vlach, solo, bez sester Alanových a Jiřiny Salačových.

Chtěl bych říct, jo, kam se hrabou big bandy zvučných světových men. No a aby zase nebylo tak samý posvícení, tak pochopitelně nesmí chybět rubrika do jazzu, ne, je to zákeřný, to je přepad ze zálohy, ale dneska to nebude zase tak moc strašný, v podstatě ani moc to nebude nějaký takový, jako víte, znáte to, jak to dovedu v téhle rubrice, ale spíš to bude pořád toho swingu více méně se budeme držet. Budou to opět Alanovy sestry a bude to, nebudete tomu věřit, jo. Bude to zaječí pacička. To je taková rozšupovačka lidovýho typu, něco jako sokolíci, jo. U nás na venkově, jo. Vždycky lidi lezou na stoly při sokolíkách a hulákají prostě ruce, takhle řvou ty refrény. A i ženský, jo, to jako chran pambu, jo, to i tak. A jednou já si pamatuju za svý hudební éry, nějakým, na svatbě to snad bylo, já nevím, proč se hrálo, ale myslím, že to byla zrovna svatba. Přišla paninka, decentní, mladá, fešná, sympatická, pohovořili jsme trochu a ona povídá, Jeníčku, dej tam sokolíky a jdu na stůl. Jo, to je dobrá věc. Tak si poslechneme píseň tohohle typu, zaječí pacičku, v dnešní rubrice do jazzu ne.

Jinak jako člověk, který často stával na pódiu a vytvářel tu zábavu, tak můžu snadno dosvědčit, že tohle to nejde dělat všude. Tak u nás na venkově je možná, ale v nějakom nobl podniku s klavíristou, decentním, tlumený světlo, závěsy, boxy. Tam byste asi na stolech stát nemohli, to byste byli zřejmě šupito presto vyvedení ochrankou. Ale my si dáme něco docela zajímavého z archivu svého bohatého. Jsem tady vybral R.A. Dvorskýho a sestry Alanovi Soumrak. Jinak tady jsem zapomněl v téhle minulý skladbě v té pacičce zaječí, co má štěstí největší. Tam vlastně dělali v podstatě Křoví, Arnoštovi, Kavkovi, ale tak dobrý. Tak to je R.A. Dvorskej a Soumrak sestry Alanovi včetně.

Při vší úctě teda k Erá Dvorskýmu, tak mám takový dojem, že tady Drobátko vykrat Járu Velinskýho a vlastně zpět, beru zpět, co jsem řekl a říkám, co jsem neřekl, nebo jak to bylo v tom filmu. On to od Velinskýho je, je to v podstatě původně tramská písnička. Tady spíš to vypadá na to, že Jára Velinský Drobátko vykrat sám sebe, ale to je přípustný, to se může o tom žádná, protože pořád tam slyším, že na západ je cesta dlouhá, jo. Zbytečná, marná je touha, ale tady je to jinak modulovaný, ale dobře, no, stane se. Dáme si Šumění deště, protože jak na jaře ohledně počasí, taky není všechno dvakrát OK, ani v lásce pochopitelně. A na jaře taky v květnu obzvláště. Často vás překvapí přehánka, u nás na Vysočině i sněhová. To jsou ty vpády studeného oceánského vzduchu. To není předpověď počasí, je to pořád o hudbě. Tak teda jakože, ačkoliv teda zní Šumění deště, i tak je to romantický.

říkáš mi v tanci kapek, mám tě rád. Kloumáme spolu po bulvárech spících a jen náš krok zní.

Krásný večer jsme zažili se sestrami Alanovými i s Jiřinou Salačovou, čím jsme se rozloučili písničkou Tak jako sen, to už je z 50. let. Jinak Jiřina Salačová obdržela v roce 74 na bratislavský Liře, nebudete tomu věřit, dokonce ocenění za velký přínos československé populární a taneční hudbě. V 84. o 10 let později měla možnost prožít velice hezký comeback, taky vystupovala s Linha Singers, ne, s Pánkovcema mám takový dojem, sorry. Ještě bych chtěl říct, no a na závěr ještě informaci, do vokálně hudebního nebe odešla 8. ledna v roce 1991. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

0: Call the music.
1: The best music.

0: Pure Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: jasnej.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brnok. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43.

závislí na té předchozí větičce. Dal CJ McIntosh, Little Vega, Kedy Rock González, tak na tady tý Together Again, Tony Humphries.

Dodám za sebou dva remixy od Davida Moralese. When I think of you. Jo, když na tebe myslí, tak se jí pěkně rozbuší srdíčko, jako v té předchozí věcičce. Rob. No a tam se rozbušilo určitě nejenom Janet Jackson, ale taky dalším vokalistkám Josie Harris a Tina Landon.

No a pak přijďte blíž ke mně a k nám dalším DJům. 29. května pěkně zavinilujeme v Gramu, Gram Records. Ten adres je Lužická 31. Celá party bude pěkně mezi jednou, tedy 13. hodinou, to jednou odpolední 13. hodinou a 20. No a zatím je to na line-upu takové, že já bych měl začínat ve 14 hodin, takže kdo máte volno, doražte. Oko z deska má Gram, Lučická 31, na Praze 2. Budete mít možnost koupit si desky s 20% slevou. Tento pátek 29. května.

Gramová hodina Honze Martina ve 14 hodin začíná, no, ale tam spousta dalších DJů. Čekat Flux, Kopka, takže také Thomas Tesla. Nebo Lukáš Hulan.

If v remixu od Brothers in Rhythm. No a na té předchozí věci, kromě jiných, pracuje taky Frankie Knuckles a David Morales a na klávesi Joy Moskowitz a

A doplním ještě jména těch dalších DJů, kteří zahrají 29. května v Gram Records. Nitrous taky, Rude Boy a Chep.

Na závěr tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina věnovanému Janet Jackson. První písnička z jejího prvního alba, Say You Do. Takže ty blaze, kuračky a kuráci, napište mi do e-mailové schránky DJ Minitrack, zavináč.cz.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak krásný pondělní ráno. Máme 7 hodin a začíná Romeo Show. Byl to trošku náročný víkend. V sobotu jsme byli partička v Lucerna Music Baru. Včera jsem si byl podívat na Laco Dečiho. Byl v Dobřichovicích. Takže fakt to bylo náročný. Mezi tím člověk taky ještě něco musí dělat. A začínáme Johnny Casino. That's the way I like it.

je vidět, že i česká kapela může udělat skvělou muziku. Tohle byly Johnny Casino, That's the Way, a hlavně Honza Titlbach. A tady se připravuje Diana Ross. Co mě překvapilo, že bude mít 29. července koncert v amfiteátru v Lochotíně, což je u Plzně, a její holce 82 let. Takže tam určitě musím jet. To mě zajímá. Takže upside down. Nahoře a dole.

Upside Down Dan Ross. Takže ještě jednou. 29. července, Amfiteátr Lochotín. Koncert týhletý legendy, na kterou se musím jet podívat. Tak dneska má svátek Viola, tak všem Violám přejeme krásný den, hodně štěstí, hodně zdraví, hezký svátek. A tady si dáme něco zlatýho. Zlatý oko, GoldenEye a Tina Turner. Tam je taky mrzí, že už tady není mezi náma. 7:07. Posloucháte Color Music Radio. A Romeo vám přeje jenom to nejlepší.

skoro se mi se trošku brečet. Prostě zpívá úplně výborně. GoldenEye, Tina Turner. Ježišmarja. Tak jo. Teď si dáme něco solidního. Ashford and Simpson. And solid.

Salit. Tak, to byli Ashford a Simpson. Spousta z vás si přeje Simply Red. A mě po ránu tak trošku ctí vám tu přání splnit. Takže tady je Mick Hacknell, Simply Red a Money's Too Tight to Mention. Tak krásný ráno. Čas nám letí celkem rychle. Už máme 7:45.

One is too tight to mention. Tak to byl Mick Hacknell, Simply Red. Dokonce jsme se na tom shodli s Danem Bártou, že to je jeden z nejlepších popových zpěváků na celém světě, Mick Hacknell. Tak. No a za chviličku přijdou Depeche Mode. A tam vás doufám mile překvapím, protože se v Praze připravuje projekt Depeche Note. A tady jsou ABC. When Smokey Sings. Jo. Posloucháte Color Music Radio a doufám, že vám je stejně dobře jako mně.

When Smokey Sings. ABC. Yeah. Tak říkal jsem vám, že se připravuje za malou chvíli, už to propukne. Krásný projekt Depeche Note. Bude to v Kongresovém centru v Praze, bude tam náš symfoniák a bude to velká podsta Depeche Note. A když to všecko dobře dopadne, tak budu pro vás mít lístky. A protože tohle jsme si v sobotu užili i v Lucerném Music Baru, tak si to užijeme i teď ráno. Just can't get enough. I just can't get enough. Depeche Mode.

Jak jsem říkal, už za pár dnů nás čeká podsta Depeche Mode, projekt Depeche Note v Kongresovém centru v Praze. A opravdu si přeju, ať to dobře dopadne, ať mám pro vás lístky. Protože koloráci jsou velký fandové Depeche Mode. A teď si dáme Michaela Hutchence, In Excess. Michaele, taky mi chybíš. Taky jsi byl borec. A budeš pořád.

You're so fine. Disappear. Něco se ztratilo. A něco se nemůže najít. Tak to byly INXS. A teď si dáme Lips Incorporated. Funky Town. S tímhletím mě inspiroval v sobotu Kuba Melín v Luce na baru. Tak jo, tak Kubo, díky za dobrý tip a dáme si to. Tady jsou Funky Town.

Only When You Leave. Tak to byly Spandau Ballet. A za chviličku to rozbalí Barry White. Další můj gold, čili zlatý hlas. Gold voice. You are the first, the last, my everything. Tak to je Barry White. Tak doufám, že vám udělá taky radost. Tak máme 7 hodin 39 minut. Zase to strašně rychle utíká. Friky už se připravuje, už si dává dokonce rozsvičku. A jedno malý nealko pivo. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

You are the first, the last, my everything. Tak to byl Messie Barry White. A teď přichází další borec, George Michael a jeho skvělý single Fast Love. Prostě vzpomínáme, no. Vzpomínáme na kluky a na holky, co něco dokázali. A těm z vás, kterým se to třeba nemusí líbit, prostě tak to je. Berte to jako fakt. Ooh, baby.

Gotta get out, get down. Tak to byl George Michael, Fast Love. Dokonce si píšu s kamarádem Luky Marcellem a Marcello mi píše, že vem to tenkrát rozjeli dobře, ten pop. A já ti jenom řeknu, že super bylo, že rozjeli právě pro mladý funky pop. Protože v té době všichni jeli jenom popíky a vem tam dali i funky kytaru. A to bylo super. Tak tady je další inspirace ze soboty. Jsou tady Aha. Aha. Take on me. No jo. 7.49. Dneska bude krásný den, má být celý týden. Nádherně. Tak si to užívejme.

Take On Me, tak to byly Aha. No, chtěl jsem vám strašně moc zahrát Aretu Franklin, tak jsem tady hledal v archivu Koloru nějakou písničku a našel jsem jenom jednu. I knew you were waiting for me. Aretha Franklin a zase George Michael. Tak doufám, že nebudete smutný, že vám hraju skoro dvakrát po sobě George Michaela. I když teď spíš Aretu Franklin.

krásný duet. I knew you were waiting for me. Tak to byla Aretha Franklin a George Michael. No a tady je moje dnešní pondělní poslední písnička. Jsou tady Bee Gees. Stayin' Alive. A zase vidím Johna Travoltu. V každém klipu ho měli kluci. Tak si užijte krásný pondělí. Za chviličku Friky, potom Martin Svátek, pak Lukáš Kolíbal. Pak se uvidí, co bude dál.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
9: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno. Při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 7 minut po 8 hodině. Je 25. května a svátek nám slaví Viola. A stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci, otázku, tak možná pro sebe, o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám dnes slibují jasno. Ano, přátelé, koukám na to, celý den na celém našem území krásně slunečno, to je pozitivní informace, takhle ze startu. Tam je velká pravděpodobnost, že se to povede, když to hlásí po celé republice a fakt bez jediného mráčku, tak by to tak mohlo ve skutečnosti dopadnout. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 11 až 16 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty. To ještě zkontroluji, jak to bude vypadat v Brně. Ano, přátelé, v Brně by mělo být nejtepleji, jestli se nepletu. A to ještě to jednou tady avíznu. Tak je to tak, 26 až 27 stupňů. K večeru se ochladí a to na 19 až 20. Color Music Radio. Potom teplotu klesnou k 12 až 15 stupňům. To jsou informace o tom dnešním krásným dnu, který nás čeká. Podle mě 27 je úplně ideální teplota, nebo aspoň já to tak mám. Jak to jde víc nahoru, už je to na mě trošku moc víc paráda. A samozřejmě, pokud to je trošku níž, může být už pro někoho chladnějc. Takže tohleto dnešní krásný slunečný den, informace o počasí, o tom, jaký je datum nebo komu poblahopřát, to jsme si řekli. No a co nás čeká, tak to je jasný, dva hudební sety. Ten první bude věnovaný je rapu a hip-hopu. Začali jsme Put Your Head Out a samozřejmě House of Pain. Jestli se nepletu, zaslechl jsem na mě asi i Cypress Hill. A budeme pokračovat v rapu a hip-hopu. Pak přijde na řadu Freakolora Infos. Tadle rubrika se zabývá informacema, který nechcete, nepotřebujete a neměli byste vědět. No a v druhé části, jelikož je pondělí, se podíváme na úplně aktuální věci. Novinky z posledního týdne v rámci Baselineu a UK garáže. To je druhá hudební část pořadu Freakolora mezi 9 a 10 hodinou. No a uzavřeme to opět reprízou o tom, jak je to tedy s těma informacema a rubrikou Freakolora Infos. Já vám přeju ještě jednou a příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolore, 36 minut po 8 hodině, tohle je Method Man a Redman. No a my si dáme ještě další partičku a pecku Tequila Sunrise. Sluníčko svítí, dneska bude krásnej, teplej, slunečný den. Tohle

Naughty by Nature, ano přátelé, Wickedest Man Alive. No a teď si dáme věc, kterou já mám hodně rád. Moc jí tady nehrajem, ale to šlape nevídaně. Made You Look, ano přátelé, kdo ví, tak samozřejmě ví nás už za chvíli na Color Music Radio.

Klasik Rádio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 57 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, pondělí, a to 25. května. Svátek nám slaví Violi. A stejně jako vždycky i dnes mám pro vás informace o tom, že počasí bude. A meteorologové nám slibují dnes celý den a na celém našem území krásně jasno. No, přátelé, krásný slunečný den s teplotama, který by po ránu měly být mezi tedy 12 až 17 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 26 až 27 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 13 až 20, a přes noc potom teploty kolem, to ještě zkontroluji, abych to řekl tedy úplně přesně, ano. Ano, přátelé, bude to 12 až 15. Tak to jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první tady informace. Muž po 40. Ano, přátelé, tak to se mě týká. A jak žít, aby tělo vydrželo dalších 40 let? Po 40 už tělo nedá nic zadarmo. To, co dříve fungovalo samo, najednou vyžaduje péči, pozornost a často i změnu přístupu. Nemusí jít přitom o žádné drastické změny, ale spíše chytré návyky, které tělu pomohou, aby vydrželo co v nejlepší kondici až do vysokého věku. No a stručně, po 40 tělo regeneruje pomaleji, ubývá svalová hmota a roste podíl tukové tkáně, což zvyšuje zdravotní rizika. Pravidelný pohyb, zejména silový trénink a aerobní aktivita, je klíčový pro udržení svalové hmoty, funkčnost těla a prevenci chronických onemocnění. No a kvalitní spánek, méně stresu a vyvážená strava, bohatá na bílkoviny a vlákninu, a pravidelné preventivní prohlídky jsou základem dlouhodobého zdraví. No a co se po 40 v těle mění? Změní se, přichází postup a pozvolna. Tělo regeneruje pomaleji, ubývá svalová hmota a s ní i bazální metabolismus. Podle odborných studií začíná být úbytek svalů, takzvaná sarkopenie, měřitelný už kolem 30. roku věku, a bez cílené péče se postupně zrychluje. No a další informace. Porno překvapilo, k ženám a mužům se nechová jako dřív, zjistila studie. Neskoumala stále prověřenou otázku, zda škodí nebo ne. Místo toho se aktuální studie podívala na porno z jiné stránky. Chtěla zjistit, jak pornografická videa zobrazují emoce mužů a žen. Straní porno stále jednomu genderu, tak zněla otázka v pozadí výzkumu. Věda má deficit, uvádí své motivy studie, kterou vydal magazín Sociology. Výzkumu vyčítá nedbalý zájem o sexuální potěšení a velmi zaujatý pohled. Mužské potěšení se často hanobilo a problematizovalo. Ženské ignorovalo nebo nahlíželo jako malicherné. Mezeru chtěli autoři výzkumu Iren Shore a Zacharien LeBlanc zaplnit. Zvolili přitom velmi specifickou oblast. Rozhodli se prověřit, jak sexuální potěšení zobrazuje pornografie a jak to dělá v případě mužů a žen. Tradičně byl pohled tento. Pornografie se podle něj soustředila jen na mužské potěšení, zatímco ženské uspokojení, rozkoš, emoce opomíla. Jenže až na několik nedávných výjimek se podle autorské dvojice předchozí výzkumy tomu, jak mužské a ženské potěšení porno reprezentuje, vyhýbaly. No a jaký jsou teda výsledky? Co přesně její autoři udělali? Tak tady je, co udělali a co zjistili, by mě zajímalo. Propast mezi mužským a ženským potěšením se zmenšuje. Na začátku 21. století mělo ženské potěšení mnohem méně místa. V tom se tradiční vědecký náhled a tradiční feministická kritika nepletly. Jenže postupně se věci mění. Po roce 2020 je podle výzkumu ženské potěšení v pornu zastoupeno téměř stejně jako mužské. Ženské dostalo prostor v 88% videí oné éry, mužské dosáhlo na 96%. Závěr, současné porno je vzájemnější, více založené na reciprocitě, a slast, kterou prožívají muži a ženy, zobrazuje vyrovnaně.
No a poslední informaci, kterou tady mám, AI naslouchá verlibám. Vědci věří, že jsme blízko překladu zvířecí řeči. Ještě před několika lety by podobné tvrzení snělo spíš jako science fiction. Dnes na rozluštění zvířecí komunikace pracují lingvisté, biologové, odborníci na umělou inteligenci i kryptografové. A největší technologické firmy i neziskové organizace otevřeně mluví o tom, že otázka už nestojí zda, ale kdy lidé zvířecí řeči porozumí. No a když lingvista Gaspar Berguš z Kalifornské univerzity v Berkeley poprvé zrychlil nahrávky vorvaňů z Karibiku, neslyšel jen sérii kliknutí v chaotických zvucích, najednou rozpoznal strukturu připomínající samohlásky. Bylo fascinující, jak organizovaný ten systém je. U jiných zvířat jsme nic podobného neviděli. Popsal později pro server Seagate. Ano, přátelé, verliby jako mimozemská civilizace. Tým vědců tedy věří, že verliby možná používají mnohem složitější komunikační systém, než si lidé dosud dokázali představit. Nezisková organizace spojuje vědce z různých oborů a pomocí strojového učení analyzuje komunikaci vorvaňů obrovských. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak, máme za sebou první část, já už tady pravou rukou šátrám v novinkách ze světa Baselineu a UK garáže. Za chvíli to se to rozjede, já jsem se trošku ochraptil v Hradci, ale snad to bude dobrý, každopádně za chvíli nás po reklamě čeká muzika, aktuální muzika, já se těším, druhý DJský set dnešního rána tady na Koloru už je za dveřmi a já vám přeju příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza v neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

DeMarcus Lewis, Never Doubt. A Kid Plak už za chvíli, Crash and Burn. No a my si jedeme v novinkách z posledního týdne v rámci Baselineu a UK Garáže. Je tady druhá část pořadu Frikolora, úplně opačná než ta první, jak v časový ose, tak samozřejmě i stylově. Z hiphopu jsme přeskočili k taneční muzice a já myslím, že tohle se hodí k tomu dnešnímu krásnému slunečnímu dni, tak si to tady ještě pořádně rozjedem. Před náma ještě zhruba 42 minut hudební produkce a a to znamená, že toho ještě spoustu zahrajem.

Groovin', Groove Society, ano přátelé, další novinka tohohle týdne a za chvíli Landrody a jeho You Gotta Let It Go, přátelé, něco takového jako

si, tak jak jste zvyklí, to je DJ Freaky na Color Music Radio. Je tomu taky dneska 25. května, já vám přeju ještě jednou příjemný a krásný slunečný dobrý ráno!

Další novinka, remasterovaný Go To It a Ben Foster. A já vás chci pozvat na mejdan, který se uskuteční už 5. června a nebude se jmenovat nijak jinak než Fricolora Live. Ano, přátelé, Fricolora Live, kde jinde by mohla Fricolora Live být než v Brně na dráze. Tam se to teďkon schází různě, tak se tam pojďme sejít taky. Kdo nebyl v Brně, jako by nebyl, přátelé, Klub Dráha, 5. červen a samozřejmě Fricolora Live. Vy jste si stěžovali, že většinou ten frikolorácký set DJ Frikio byl příliš krátkej. Tentokrát to uděláme krapet delší. No a možná si tam taky vyšvineme třeba frikotek. Uvidíme, plán ještě není jasně daný. A co je ale jasně daný, je, že my se 5. června na dráze ve 4 hodiny odpoledne potkáme a klasicky tam do 10 budeme pouštět písničky v dobrý společnosti, protože já se tam vždycky v dobrý společnosti cítím.

You and the Blue Sky, J Tree Garden a věc, která Blue Sky, jo, dneska bude Blue Sky, bude slunečno, mělo by to být bez mráčku, takže ideální stav, zlomená věc, trošku jinak, než jste zvyklí v rámci pondělního setu. Za chvíli se ale vrátíme k tomu klasickému zvuku a čeká nás Clawfish a jeho In the Dark.

35 minut po 9. hodině. Pondělí jak malovaný.

událo tenhle víkend v Hradci Králové. Skate Sound opět, za mě parádní akce pod taktovkou Martina Černíka a jeho crew, kde jsme společně mohli grafitovat, skateovat, breakbeatovat, breakdance.

kdy a to už některý nebyli ani děti, někteří tam byli dokonce dospělí, více než dospělí, někteří byli dokonce starší než já. Bylo to opravdu napříč tedy těmi generacemi, kteří se přišli podívat a vyzkoušet si DJing, ať už třeba smíchat nějakou písničku nebo skrečovat. No a já mám radost, že tedy nejen, že se odvážili, ale že o ten art v tom tedy nejtvrdším slova smyslu a podobě, tedy technický DJing, má někdo zájem a že má chuť si vyzkoušet, jak to teda ve skutečnosti funguje. A většina těch lidí byla překvapená, protože říká, ono to vypadá tak jednoduše, ale potom, když má člověk sesynchronizovat dvě ruce, tak je to pěknej, tedy nezmar. No je to tak, ono všechno, když něco umíte, stejně jako skateboarding, breakdancing nebo graffiti, a když koukáte na nějakého tedy odborníka v úvozovkách, tak to vypadá, že to prostě jde tak nějak samo. No a když to pak zkusíte sami vy, tak pokud nejste ten odborník samozřejmě, tak to tak jednoduchý není. Každopádně díky za pozvání do Hradce Králové, bylo to fanfárový počasí, vyšlo afterparty taky, všechno dopadlo skvěle. DJská škola pod tedy mojím vedením a djacademy.cz proběhla, já se budu těšit zase třeba někde příště, až to někdo zase bude chtít spunktovat.

Mě v tom Brně fakt tenhle víkend chyběla už jenom Free Color Alive, Anime Fest, Landsmannschaft. Všechny možný druhy demonstrací. Brno, přátelé, v Brně rozhodně nuda není. Vy se ale připravte na 5. června, protože to do Brna právě přijede Free Color Alive. Uděláme si to hezký, bude to odpoledne a podvečer, kde jinde než na dráze. No a já zahraju svůj nejdelší brněnský Free Color Alive set.

Ona totiž přišla stížnost a nebyla jediná, že prej ten můj set je tam krátkej, ta hodina a půl prej nestačí. Tak jsme se rozhodli, že to uděláme krape delší. Takže pokud nechcete o něco přijít, já bych doporučil přijít už včas, tedy ve 4 hodiny. No a jestli bude takovýhle počasí, tak tam asi budeme muset udělat bazének.

A mě tak napadá, jo, teď jako... Kdo myslíte, že my se budeme zabývat pornografií v rámci tedy Tricolora Infos, tak jsem si říkal, kdo je z nás náš nejznámější pornoherec, jestli je to Robert anebo Jindra. Můžete hlasovat, zvedněte ruku teď.

No a mně už sem chodí odpovědi. Jedna z nich je, že to je Robertek. Já si taky myslím, že Robert je trošku větší profesionál, přece jenom. Ta kvalita té produkce mi přijde taková lepší. Ale je to samozřejmě individuální, každý má rád něco jiného.

No a pojďme na parťáky tohohle pořadu, jelikož je dneska pondělí 25. května, je potřeba se podívat na Mad Finger Games, partnery Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Jejich hra Grand Zone Warfare je velmi oblíbená také u hráčů, kteří milují záhady a tajemství. Vývojáři zatím vytvořili velkou mapu ostrova Lamang, kde se nachází spousta různých vesniček, městeček a skrytých základen. Jenomže to je jen začátek, hlavní místo čekající na odhalení všech svých tajemství leží ve středu ostrova, jenže to bude přístupné až na konci vývoje hry. Takže hráčům nezbývá, než popustit uzdu své fantazii a vytvářet různé teorie. Je neuvěřitelné, že zažehnou diskuzi na téma záhad uprostřed ostrova dokáže tedy i taková věc jako podivně se zvětšující kus masa v lednice nalezený v opuštěném domě. Ve studiu si se toho vědomí a tak záměrně umisťují podivné předměty na různých místech mapy, aby tím zvětšovali natěšenost fanoušků hry na celkové finále hry. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Mad Finger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem o volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. No a já dostal informaci od Martina Svátka, že má problémy. Ne jako, že by měl nějaký osobní problémy, ale technický problémy. Zavoláme Wolfovi, ten to vyřeší. No a tím pádem to vypadá, že Marťas nebude vysílat. My si dáme ještě jednu věc, jak by se taky měla jmenovat než In My Garage, když je tady ten garážovej a baselineovej set na svědomí a House Lab. No a to bude věc, kterou se dnešním vysíláním pořadu Frikolora rozloučíme.

Je to fanfárový. Je to Color Music Radio. Je to garážový. Je to Frikolora.

No a nás čekají Free Colora Infos, podíváme se na verliby, taky se podíváme třeba na pornografii, nebo se podíváme na to, jak muži po 40 by se měli chovat, aby žili tedy déle. To je samozřejmě důležitá informace

No a já jsem tady udělal takovou rubriku a ptal jsem se vás, jestli si myslíte, že naším nejznámějším pornohercem je Robert nebo Jindra. Zatím tedy, co se odpovědi týče, vyhrává Robert. Co se týče ale facebookových fanpage, tak vede vodost Jindra, takže tady na koloru, nevím, jestli je to úplně objektivní. Ale jak se říká, každému se líbí tak trošku něco jiného. Ježíš, tohle je super.

Krásný závěr, za mě krásný závěr, přátelé, to byl House Lab a my jsme si dali In My Garage, poslední věc dnešní Frikolory. A pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni a podíváme se na ty Frikolora infos, který jsem vám tady už nastínil. Prvotně, tedy dnes je 25. května, máme pondělí, Viola nám dnes slaví jmeniny a stejně jako vždycky, i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují jasno, krásnej, slunečnej, teplej den s teplotama po ránu 11 až 15 stupňů, v odpoledních maximech potom 26 až 27, bude to dost konstantní. K večeru se ochladí a to na 19 až 24 a přes noc 11 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady ta informace pro nás, co nám je víc než 40. Muž po 40. Jak žít, aby tělo vydrželo dalších 40 let? Po 40. už tělo nedá nic zadarmo. To, co dříve fungovalo samo, najednou vyžaduje péči, pozornost a často i změnu přístupu. Nemusí jít přitom o žádné drastické změny, ale spíše chytré návyky, které tělu pomohou, aby vydrželo v co nejlepší kondici, a to až do vysokého věku. Po 40. totiž tělo regeneruje pomaleji, ubývá svalová hmota a roste podíl tukové tkáně, což zvyšuje zdravotní rizika. Pravidelný pohyb, zejména silový trénink a aerobní aktivita, je klíčový pro udržení svalové hmoty, funkčnost těla a prevenci chronických onemocnění. Kvalitní spánek, méně stresu, vyvážená strava bohatá na bílkoviny a vlákninu a pravidelné preventivní prohlídky jsou základem dlouhodobého zdraví. Pohyb jako základ, ne bonus, jedním z největších rozdílů oproti mladšímu věku je to, že pohyb přestává být doplňkem, ale stává se nutností. Naprosto souhlasím. Já kdybych nezačal v covidu běhat a teď kdybych nevejkoval, tak nevím. Ale ono ani tak to není moc vidět teda, ale to nevadí. Doufám, že to tělo ocení. Výzkumy totiž dlouhodobě ukazují, že kombinace silového tréninku, aerobní aktivity a pravidelné pohybové rutiny výrazně snižuje riziko chronických onemocnění a pomáhá udržet funkčnost těla i ve vyšším věku. No a jdeme dál, další informace, ta se týká porno a to překvapilo, že nám a mužům se totiž nechová jako dřív, zjistila to studie, ano přátelé, tedy neskoumala stále prověřenou otázku, zda škodí nebo ne, místo toho se aktuální studie podívala na porno z jiné stránky, chtěla zjistit, jak pornografická videa zobrazují emoce mužů a žen, jestli straní stále jednomu genderu, tak zněla otázka v pozadí výzkumu a věda má deficit, uvádí své motivy studie, kterou vydal magazín výzkumu, tedy vyčítá nedbalý zájem o sexuální potěšení a velmi zaujatý pohled mužské potěšení se často hanobilo a problematizovalo, ženské ignorovalo nebo nalíželo se na něj malicherně. No a co přesně autoři dělali? Dívali se na 255 videí. Heterosexuálního porna ze servnu, který byl nahrán v roce 2004 a byl to mainstream, takže z videí mělo miliony zhlédnutí. Nebylo to žádné, tedy okrajové. A pojďme se podívat na výsledek. Ten, tedy propast mužských a ženských potěšení se zmenšuje. Na začátku 21. století mělo ženské potěšení mnohem méně místa. V tom se tradiční vědecký náhled a tradiční feministická kritika nepletly. Jenže postupně se věci mění. Po roce 2020 je podle výzkumu ženské potěšení v pornu zastoupeno téměř stejně jako mužské. Ženské dostalo prostor v 88% videí oné éry, mužské dosáhlo na 96%. Závěr, současné porno je vzájemnější, víc založené na reciprocitě a slast, kterou prožívají muži a ženy, zobrazuje téměř vyrovnaně. No a poslední jsou mluvící verliby. Ne, zatím nemluvící, ale možná jim budem rozumět. AI totiž naslouchá verlibám. Vědci věří, že jsme blízko překladu zvířecí řeči. Ještě před několika lety by podobné tvrzení dělo spíš jako science fiction. Dnes na rozluštění zvířecí komunikace pracují lingvisté, biologové, odborníci na umělou inteligenci i kryptografové. A největší technologické firmy i neziskové organizace otevřeně mluví o tom, že otázka už nestojí zda. Ale kdy lidé zvířecí řeči porozumí? No a když lingvista Gašpr Gagbeguš z Kalifornské univerzity v Berkeley
Martinsky říká, že kašlu do mikrofonu a to kecá. Poprvé zrychlil nahrávky Vorvaniu z Karibiku, neslyšel jen sérii kliknutí. V chaotických zvucích najednou rozpoznal strukturu připomínající samohlásky. Bylo to fascinující. Jak organizovaný ten systém je, u jiných zvířat jsme nic podobného neviděli, popsal tedy později pro server Seagate. Verli by jako mimozemské civilizace. Tým vědců kolem projektu CETI tedy dnes věří, že verli by možná používají mnohem složitější komunikační systém, než si lidé dosud dokázali představit. Nezisková organizace spojuje vědce z různých oborů a pomocí strojového učení analyzuje komunikaci vorvaňů obrovských. Samotný název projektu odkazuje na známý program SETI. Hledající mimozemskou inteligenci, jen místo vesmíru se vědci snaží porozumět bytostem žijícím vedle nás. Jsou 4:50, my přetahujeme, ale já jsem říkal, Marťas nemůže vysílat, já taky nemůžu vysílat, takže vás necháme s reprízou, snad to s náma zvládnete, rozhodně zůstaňte nalazení na Color Music Radio. Já už se teď těším opět zítra po 8 hodině naslyšenou, mějte krásný den a díky za pozornost. Čekejte, my jsme neřekli. Parťáky. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A teď už je to všechno, přátelé. Díky za pozornost, mějte krásný den a...

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
9: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
10: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
11: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brnok. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza v neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka.
4: Feel good mlsání.
6: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
7: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
6: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
7: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
8: Color Music Radio. Color Music Radio.
9: To byla famózní a skvělá show.
10: Ahoj, tady je Roman.
11: Tady je Roman.
10: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
12: Color Music Radio.
13: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
14: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
15: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
14: Nalaď si Fonotouch.
15: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
14: Fonotouch.
15: No tak to roztouch.
14: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
16: Color Music Radio.
17: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
18: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
19: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
17: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
19: Přijedete zcela určitě do Zlína.
17: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
17: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
6: Se Zuzanou Maxa.
17: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
5: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními Indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
6: Varlos, náš přítel!
4: Ano, a my mu musíme pomoct.
5: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
4: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
6: To bychom se měli nechat očkovat.
4: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat.
7: Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
8: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
6: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
8: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
6: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
8: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
4: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam Don Celadone.
8: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. O tomu nerozumím, tak půjdeme.
6: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Don Celadone.
8: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com. Smith & Wesson.
4: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
5: Okna hned.cz. Okna.hned.cz. Okna hned. Okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
10: Got me feeling.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Color Music Radio.
3: Byly 3 hodiny.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.
4: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především

Ramtadadá. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus,

Tram tadadá. Přátelé, počasí opět jako na houpačce, ale nabídka obchodu klonikonopi.cz je standardně lepší a lepší, proto nakupni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo jaro kvalitně rozespy s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod Klonikonopí pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky a Švýcarska až po nejlepší český indury. Jo a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni na nové přírodní RAV, čten RAW mastičky, který potěší úplně každýho. Naděl si dávku pohody a objednávají u partnera pořadu firmy Klonikonopí v obchodě, kde konopí dává smysl.

písničku, no a já posléze si otevřu pivečko a mám tady doporučený výborný film Prey, francouzský, kde hraje Peter Sellers. Film je z roku 1968 a jmenuje se Večírek. Tak uvidíme, příště vám podám zprávu.

tramtadadá. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopi a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí ču.

0: Now that's what's happening.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás. Sax Appeal.
3: To nejlepší ze

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Prague 420, konopný veletrh s nakouřeným programem.
3: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lao Tzuan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
2: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
3: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com. Smith & Wesson.
4: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 5 hodin.
11: Color Music Radio.
12: Color Music.
13: Color Music.
14: Color Music.
15: The best music.
16: The best music.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadone? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
6: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními Indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
7: Juan Varlos, náš přítel!
5: Ano, a my mu musíme pomoct.
6: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
5: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
7: To bychom se měli nechat očkovat.
5: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
8: Nebojte se, perverézi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
7: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
8: Ticho, slyšíte to, co já. Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane Perverézi, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
7: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
8: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte v svůj vzkaz po zaznění bubnu.
5: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam, Don Celadone.
8: Počkejte, Juane Perverézi. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
7: Počkejte, počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem Perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Don Celadone.
8: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
5: Hulak in the helma!
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Taylor.

Nobody would do that.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chill outovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a například

0: dnešním světě komputerů,
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
2: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava, @centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Pořad vám přináší Penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
5: Zemalio, majo, potom, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo,